rok pristol, když zdej plávam čez oblák. In merí, že težok zrák, albo slunce, albo sneg, mene grab nervozan smiek.